You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.

0: Příjemné sobotní dopoledne ze Studia 2 vám přeje Stáňa, která pro vás dnešní program připravila a uvádí. A musím také přivítat Jarku, naši novou kolegyni.
1: Dobrý den.
0: Jarka si dělá zkoušky a bude s námi vysílat, takže děkuji Jarko za přítomnost
1: a děkuji.
0: Budeme pokračovat. Mm-hmm. Takže začínáme písničkou Hříšné bolero.